0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme i je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Romanem Fersterem. Roman koučuje majitele a lídry k naplnění ambiciózní vize. Mentoruje a trénuje i kouče. Je jeden z 50 profesionálních certifikovaných koučů v Česku. Odkoučoval už 2900 hodin. Natočil 150 podcastů a říká, brzdí vás strach? Naší misi je pomoct Čechům i Slovákům žít život odvážněji podle jejich představ. Poslechněte si jeho podcast Strachování. Jinak o něm. Miluje svobodu, být sám sebou a zabývá se human designem od svých 15 let. Dámy a pánové, Roman Ferster. Ahoj Romane.
1: Ahoj Tome.
0: Já tě tady vítám. Ty jsi přišel tak úplně na tečku. Měli jsme začít v 11, ty se tady objevil 10.59, tak...
1: Jsem velmi spolehlivý, když mám přijít na online hovor.
0: Bylo jasný, že to bylo jako nachystaný na efekt.
1: Aha,
0: jako.
1: Aha, jasně.
0: Já už jsem tady vyšiloval. Pojďme se podívat na tvůj život od začátku, tak jak to v Young Schooleru máme. Ty pocházíš, sice jsi přijel ze Zlína, ale pocházíš...
1: Z Havířova. My se budeme bavit o porodu, anebo...
0: Tak o porodu ne, jako to si...
1: Odkud pocházíš?
0: Tak to si asi nepamatuješ, že jo?
1: No!
0: Až tak?
1: No, jako pamatuju si to. Ale tuhle část bych přeskočil a přesunul bych se k něčemu dalšímu.
0: No, ale to je děsně zajímavý, jako jo, rozumíš, co řekneš, že si pamatuješ něco takového, pak to chceš jako přeskakovat, jo, jako.
1: Já si umím naběhnout, teda.
0: Teda, jako. Tak jako neser a povídej.
1: Tak, když jsem se narodil, tak to bylo relativně komplikované, ale já jsem si vlastně zpětně, jsem se do toho momentu někdy vracel, abych vlastně pochopil, jak mě to ovlivnilo a nějakým způsobem jsem to vlastně jako uzavřel, protože já jsem pochopil, že jak natáčím ten podcast Strachování, tak i z tohle momentu vznikly některé moje strachy a já věřím, že třeba v případě i mého syna mohly u něho vzniknout podobné strachy vlastně z porodu a stejně tak jsem zažil spoustu klientů a ti vznik jejich strachů mohl být z porodu, mohl být z dětství, kde jsme citlivější a to tělo funguje tak, že nechce zažít ten stejný pocit znova. Mm-hmm. Zvlášť pokud byl jako velmi nekomfortní. A tak ten mozek asociuje a pokud třeba tobě se někdo u tabule vysměje a najednou se směje celá třída, tak ty za mnou můžeš přijít a říct, Romane, víš, jako když je tam více lidí a je neznám, tak já cítím, že se mi budou smát, já tam nechci být, já se cítím nervózně a díky tomu koktám, nemohli bychom s tím něco udělat. Mm-hmm. A často právě jako minulost může řídit naši budoucnost a přítomnost, pokud ji nepochopíme a pokud jako nepřijmeme, protože ty pocity se jinak začnou vracet a komunikovat s námi.
0: Jako je to zajímavý, je pravda, že se dělají takové ty terapie, že jo, že se vracíš vlastně do toho okamžiku toho zrození. Přiznám se, že jsi první člověk, který jako řekl, že se s tím nějak vyrovnával. Trošičku jsme utekli od toho tématu, ale nevadí, zůstaneme u toho. Prošel jsi nějakou terapii, nebo to se s tím vyrovnával takhle, jak se říká, jako autodidakt?
1: Já jsem prošel spoustou koučování, dokonce metodou vnitřní svobody, kterou sám využívám a ta obvykle pomáhá jako s programy, které vznikly, jak jsem ti říkal, třeba ten příklad s tou tabulí a s tím výsměchem, ale pokud se to týká takovýchhle situací, tak já jsem měl to štěstí, že můj kamarád mi přednedávnem řekl, Romane, víš, jak ty pořád mluvíš o tom human designu a že je ti to jako nepříjemný a takový nekomfortní, já s tebe cítím strach. Já si myslím, že by si měl zkusit moji regresivní terapeutku. A já jsem to zažil a byla to bomba. Byla to bomba z toho pohledu, jak jsem zjistil, jak mě může ještě jako minulost, na kterou si vlastně ani nespomínám, řídit, jak moc se cítím bezpečně v různých situacích a jak moc se cítím třeba i neuvolněně, že se snažím třeba věci mít pod kontrolou, připravovat se na ně a často je to vlastně nějaký strach z minulosti a ty strachy můžou být různě hluboké a právě já věřím, že terapie může pomoct lidem jako objevovat i ty hlubší a ty, které nás jako můžou řídit i o to víc, bez toho, abychom si toho všimli.
0: To je zajímavý. To má jako pocit, že mluvíš o mně, jo, takže, jo, protože to ty schválně, že? Protože kontrola to je můj obor.
1: já od té doby věřím, že kontrola je schovaný strach.
0: Mm, jo, to dává smysl.
1: A že pokud se, milí posluchači, hodně kontrolujete nebo potřebujete mít pod kontrolou druhé lidi, potřebujete mít pod kontrolou to, co se stane a cítíte tam stres, cítíte tam nějaké emoce, které vás až nervozňují, nebo vás dokonce paralyzují, tak to může být ta příležitost objevovat, odkud to pramení a konečně s tím zamést.
0: Pojďme se teda vrátit v rámci těch vzpomínek ještě teda do toho Havířova, protože už jsem to prozradil, ty pochází z Havířova. Ano. Jakým způsobem to vlastně formovalo tvoje dětství, protože já to uvedu, my jsme se před zahájením podcastu bavili o tom, že určitě to mělo jistý dopad, že pochází z toho Ostravska.
1: Ano, ano, tak já to teda na sebe prásknu a doufám, že neurazím všechny lidi z toho kraje nebo z nějakého jiného kraje, protože
0: jsou tvrdí.
1: Jsou tvrdí. A ona je to částečně jako stereotypizace a je to jako moje bublina, mojí zkušenosti toho, co jsem zažíval. A přijde mi, že v Ostravě, v Havířově, je to nastavení trošku víc, že život je boj a ostatní můžou být třeba nepřátelé, jo? Můžou být jako něco mi od nich hrozí. A že tam takový jako právě ten pud sebezáchovy možná silnější, ta amygdala je hlasitější. A já to říkám, protože jsem poté 7 let žil v Brně, k tomu se dostaneme, tam jsem to cítil jinak. Tam jsem cítil naopak jako, že život je skvělý a pojďme se mít možná jako víc rádi a kooperovat spolu. Samozřejmě jsou tady výjimky a tak dál, ale je to ten dojem, který to město a ti lidé na mě měli za dopad. A pak jsem se přesunul do Zlína se ženou, narodil se nám syn a tam jsem cítil, že ten level toho, že život je skvělý a cítím se bezpečně, byl ještě větší. Samozřejmě já jsem se mohl změnit, jo? Nemuselo to být jenom o tom městě, ale to je jako to, co to ve mně zanechalo.
0: Já teda na to nahodím, já mám taky tu asociaci, já jsem na Ostravsku hodně prožil za dětství, já mám tetu v Karviné, což vlastně jsou všechno ty města jedno dohromady.
1: Mám taky tetu v Karviné.
0: Vidíš to, tak společný. A na druhé straně její manžel, můj strýc, pocházel z Břeclavy, což je zase ta echt jižní Morava a mě ta asociace zafungovala tak, že taky bez jakýkoliv urážky, že na tom Ostravsku oni žerou uhlí a za strašného jako pod tu tváře to dobývají ze země a na té jižní Moravě oni pěstují to víno a jsou totálně v pohodě. Jako.
1: Aha, no.
0: Ten jsem jako vnímal, víš, takový ten zaprášený tmavý kraj a ten slunečný kraj na tom jihu.
1: To je zajímavý, protože pak jsme se přestěhovali tak trochu na půl, tam žijeme i ve Španělsku a já bych řekl, že jsem pokračoval stejnou cestou do toho, že život je jako skvělý a buď uvolněný a relax a pokud čekáš na objednání 5 minut, tak je to v pohodě, pokud 7 taky a pokud 10, tak relax, jo, a my za tebou dřív nebo později dojdeme a je tam taková ta atmosféra jako nespěchání.
0: Všiml jsi z toho taky, že čím víc jakoby k jihu, jak může do té jižní Moravy, že jo, taková řečnická otázka, dát tu atmosféru spěchání, že tam si sedneš na ten vinohrad, koukáš do té krajiny, to víno zraje.
1: A možná proto jsem dneska přišel tak.
0: Tak.
1: Dřív to bylo. Pozor, ať to stihneš, přijď tam dřív.
0: Nastihl jsi to, krásně.
1: Stihl jsem to.
0: Jdeme z Havířova do Brna.
1: No, já bych se na chviličku Havířově pozastavil, protože pro mě to bylo. Pro mě byl život těžký v jedné oblasti. Já bych řekl, že jsem se narodil ambiciózní. Já jsem se narodil, že tady na tom světě chci něco zažít, něco mít dopad, aby ten můj život fakt měl smysl. Já jsem se cítil vlastně celý život a cítím pod tlakem to naplnit. No a pak jsem se měl rozhodovat, na jakou školu půjdu. A tam začala moje jako životní rozhodovací paralýza mezi technickými obory a humorem.

0: rozdíl mezi byty a bity a taky jsme hráli počítačové hry. No a pak to prostě vypadalo, že... Tak pak to vypadalo přesně tak, jak doba šla vpřed, že technologie byly čím dál potřebnější, že moje predikce, že pokud budeš, Romane, ajťák, vždycky se uživíš a bude to jenom lepší. Byla tam vlastně taková jako paralýza mezi skvěle se uživíš, přežiješ, jo, protože peníze vlastně můžou budit i ten dojem, že budeš v bezpečí. A mezi tím dělej to, co tě skutečně baví, dělej to, co možná nepřinese ty peníze a tvoje hlava možná odmítá a kritizuje, ale ty to cítíš, že to chceš dělat a dělal bys to i zadarmo.
1: Co bylo to IT?
0: A IT bylo to z hlavy a to přežití a analyzování druhých lidí, psychologie, později koučování, byla ta druhá část, to jako ze srdce to... Co můžu studovat prostě do noci a vždycky na to mám energii a dám tomu přednost.
1: Jak jsi to tehdy rozsekl? Kudy jsi se vydal?
0: Já jsem se vydal cestou Gimplu a pak jsem se vydal cestou informačních technologií ve vzdělávání, takže jsem se nerozhodl, ale programovali jsme...
1: Takový hybrid.
0: Taky hybrid, no, ale zároveň tam byla pedagogika a psychologie. A šlo vidět prostě na mě, že já možná ani nestačím jako v tom IT tak jako ostatním, kteří právě to cítí v tom IT, že to je jejich a to je fakt, jako to milují. Ale mě šlo vlastně nějak tak samo od sebe a to možná byl ten signál, právě ta jako psychologie, právě ta pedagogika, učení, jenže jednoho dne, a to se můžeme přesunout do Brna, jsem si našel práci a ta práce byla IT analytik. A to byla pro mě velká zkouška, protože jsem byl v korporátu a přemýšlel jsem, jestli naplním vlastně ten svůj smysl, jestli jsem tady správně. Jsem se ohlížel doprava, doleva, viděl jsem, že někdo je na stejný podobný pozici třeba 10 let, další 12 let, ten šéf, který nás vedl třeba, tam je v té firmě 16 let a já jsem se cítil, tyjo, je to místo, do kterého já chci investovat tu energii, ten život. A měl jsem obrovské štěstí a zároveň si teda za to můžu sám, že se mě jednoho dne HRistka zeptala na důležitou otázku, protože v té firmě měli jeden základní problém. Prezentační dovednosti. Oni byli strojírenská firma, oni byli jako velmi techničtí, ale když měli něco komunikovat před zákazníkem nebo před někým dalším, tak jim to moc nešlo. Ale na světě, takový celosvětový, je to na světě, koncept Toastmasters, kde trénujete ten veřejný projev a dáváte si na to zpětnou vazbu. A právě ta HRistka se mě zeptala, jestli bych toho nechtěl být prezidentem. A já v té firmě...
1: Těch Toastmasterů brněnských.
0: A já tam 22, 23 let, říkám si, nejmladší prostě z celé firmy. Tak jsem řekl, why not? Protože to probíhalo ještě k tomu v angličtině.
1: Aha.
0: A já už jsem byl totiž takový hybrid na té výšce. Já jsem psal bakalářku o vlivu neverbální komunikace na vzdělávací proces. Zároveň jsem hrál v nějakém poloamatérském divadle a moderoval jsem koncerty a soutěže. Takže já jsem k tomu vlastně měl ten vztah a pořád mě tam ta energie vedla, takže jsem do toho šel a změnilo mi to život. Protože jednou jsem se bavil se šéfem a ten mi dával takovou jako nepříjemnou zpětnou vazbu, která ve mně zůstala. A to bylo, že on jako mě relativně vychválil v té IT pozici, řekl, jako když analyzuješ ty IT problémy, tak jsi dobrý. Ale to, co mi jako hlava nebere, je, že když se vrátíš z těch Toastmasterů, tak záříš jako Temelín. Takže on mi dal zpětnou vazbu na to, tyjo, až mi to trošku dojalo, a on mi dal zpětnou vazbu na to, co já jsem prostě nechtěl vidět, jo. A pořád jsem jako to dělal, tak nějak bokem, to se mě baví, ale nechtěl jsem ten krok udělat a to byl strach, to byl jako určitě strach. No a pak jsem díky tomu, že jsem šel teda prvně cestou HR, personalistiky a rekrutérství, tak jsem poznal v práci svoji ženu a pak jsme se přestěhovali do Zlína, těsně před covidem jsme hledali dům, protože to už byla ta doba, kdy jsme se oba stávali kouči.

0: a hledali jsme místo, kde můžeme pracovat doba z domu a v Brně to moc nevypadalo, že najdeme dům.
1: Tak najdeš, ale ty zaplať to, víš.
0: Zaplať to, no, přesně tak, no. A tak ta cesta pokračovala.
1: Já se ještě vrátím kousíček zpátky. Tvůj strýc tě v 15 letech přivedl k human designu. Mm-hmm. Vysvětli nám, co to vlastně human design je.
0: No, a ten strýda byl někde v Peru a přišel za mnou a říká, tady je human design a pokud tam máš aktivované tohle centrum, které on měl, tak asi bys měl být jako nějaký geniálnější a tak dál. Tak já jsem to začal studovat. Mm-hmm. Asi nejvíc, co jsem po noci kdy studoval, mě pak ani vlastně škola nezajímala. Mě strašně málo věcí zajímalo oproti tomu human design. Úplně mi to popadlo. Protože, a to od čem je ten human design, představ si, že jako malej si dostal manuál jak na sebe. Jako bys dostal manuál k autu. A někdo by ti řekl prostě, tohle do sebe lí, podle tohohle se rozhoduj a na tohle pozor. A v tom jsi silnej, v téhle oblasti chodíš do školy a tohle může být tvoje životní poslání. Tak a najednou ty to vidíš, ty to čteš. A podobně, jak mi ten šéf dal tu zpětnou vazbu, tak ono, to je těžký neslyšet, to je těžký jako nevidět. Aha, takhle to je. Aha, tohle mi hlasitá hlava se snaží vymluvit, že skutečně jsem. A takže ten human design prostě pomáhá se vrátit do momentu, kdy ses narodil. Tam jsme dneska vlastně začali ten podcast, ano, je pěkný.
1: Co tam vracíme teďka, no.
0: Okruhem. A ukazuje ti vlastně, kdo seš, když jsi sám, kdo seš, když jsi s ostatníma a proč tady jsi. A my jsme natočili dřív jeden podcast, který byl hlavně o tom human designu, ale jednu důležitou věc jsem tam neřekl a chtěl bych ji říct tady. Mm-hmm. A není úplně jednoduchá. Představ si, že v životě jedeš limuzínou. Okay? A jedeš po cestě a říkáš na různé věci ano, ne. Říkáš, jestli budeš řídit tuhle společnost, ano, ne. Jestli budeš se svojí ženou, ano, ne. Jestli budeš mít děti, ano, ne. Jestli budu já pracovat jako ajťák, ano, ne. A podle toho, kam zabočíš, tak tam budeš po nějakou dobu. A ten tvůj human design, to tvoje nastavení, tam bude šťastný nebo nešťastný, bude tam funkční nebo nefunkční, bude tam ten silnej, anebo ten slabý článek. A právě to auto obsahuje dva lidi. A to auto zvenku jde nějak vidět. A tak tě vidí ostatní. Ty to často nevidíš a to jsou nějaké tvoje podvědomé talenty. Jo, že třeba Jirka ti řekne, Tome, a mně přijde, že jsi strašně vtipnej. A řekneš, myslíš, ale nevidíš to. Mm-hmm. Nějak automaticky jsi vtipnej. A to je venek toho auta. A to je to, co ti ostatní můžou říkat, to jsi ty. A ty, já nevím.
1: Jo.
0: Ale jsi to ty, ale jenom z půlky. Pak jsi ty, sedící vzadu jako pasažér, a to je, kdo si myslí, že jsi. To je takový ten pán někde uprostřed tvojí hlavy, který k tobě promlouvá, to je ten tvůj jako hlas, který, to jsou ty vědomé talenty. Ale víš co, Jirko, já jsem takovej, hle, mě jde improvizovat, jo. A teďka ta základní myšlenka celého human designu je, že ani ten vnějšek, ani ten vědomý pan nemá rozhodovat o tvém životě. Ale je to pan, který řídí to auto, jako the driver, řidič, a ten ví nejlépe, kam zabočit a kam ne. A to, co ti pomůže human design pochopit a trénovat, je spojit se s tím pánem a komunikovat s ním. A nelez mu do řízení. Vlastně nesnažit se ten život tak kontrolovat, ale jako správný pasažér se...
1: Nechat se vést.
0: Se zaklonit a enjoy the ride, užít si tu cestu. Mm-hmm. A právě každý ten human design je individuální a může ti ukázat, jaký je ten tvůj způsob rozhodování. Třeba můj je pokud je to ano, ne, pokud je to já si myslím, že musím, tak to není ono. Ale pokud je to pokud na tu situaci mám vlastně tu nekonečnou energii, jako ten human design, co jsem studoval v noci, tak je to jako si teďka udělal.
1: Kdyby to tak člověk mohl udělat i na daňový přiznání, že? To by bylo krásný.
0: To by bylo krásný. No. Ale to je, moc, to je jako možná častá námitka, on jako to nepotřebuje dělat ve všem. Ale
1: rozumím.
0: V těch důležitých věcech se to vyplatí, protože ti to pak tělo začne vracet.
1: Já jsem to pochopil, že to nejde dělat v těch institucionálních záležitostech, ale můžeš se rozhodovat o své životní dráze, že jo? Tam určitě ano.
0: Přesně tak.
1: Cesta ke koučování. No. Psychotesty. Můj mentor používá Human Design.
0: Jo. Já když jsem byl na těch Toastmasterech, tak tam byl člověk, který ty Toastmastery učí ve firmě. Vlastně a on mě...
1: To jsou vlastně řečníci, že jo? Abychom to vysvětlili.
0: Ano, ano. Já jsem tam dával společně s ostatníma zpětnou vazbu na to, jak komunikujeme. Jsem si posílal jaký papírky a tam bylo vždycky, co děláš dobře, jaká je příležitost ke zlepšení. A pak jsme i trénovali poskytovat tu zpětnou vazbu na hlas a zase jsme si dávali zpětnou vazbu na to, jak poskytuješ zpětnou vazbu. Sranda. A právě ten člověk mě slyšel první řeč mít o Human Designu a napsal mi, můj mentor používá taky Human Design, napiš mi nebo pojďme se setkat. No a já jsem pak zjistil, že vede koučovací školu a že existuje psychotest, který mi řekne, jestli mám to psychologické nastavení, užitečné psychologické nastavení pro to, abych jako kouč měl šanci být úspěšný a vlastně těm lidem víc pomáhal, než jim házel klacky pod nohy, že to zjednoduším. No a tak jsem zjistil, že ano, nastoupil jsem do tréninku, o rok později nastoupila i má žena, takže jsme se jako velmi podporovali. Postupem času jsem se stal mentorem pro další kouče v té skupině, v té komunitě. Potom jsem začal vést tréninky koučovací a pak jsem se dokonce setkal i s tím jeho mentorem v té Americe. Jmenuje se Dave Buck. On mi vyprávěl, že byl na pohřbu, zakladatele celého moderního koučování Tomase Leonarda a tam mu někdo řekl o Human Designu. Pak se procházel a někde po tom pohřbu a narazil na pobočku Human Designu. A ta žena, která vedla celý ten institut Human Designu, se stala jeho nejlepší kamarádkou. Tak jako se ten příběh různě napojuje, ale to mohla být klidně náhoda. To důležité je, že já věřím, že to koučování je z části položené na základech Human Designu. Že to, že jsem studoval tak dlouho ten Human Design od 15 let, mi pomohlo být lepším koučem.
1: Ty natáčíš na to téma koučování a strachu podcasty. Podcast, který se jmenuje Strachování. Co tam řešíš? Kdyby neexistoval ten strach, čím by se zabýval?
0: Je to strašně hezké téma, protože já jsem se nechtěl rozhodnout ani pro koučování. Jsem měl strach. Jsem chtěl zjistit všechny informace o koučování, bych udělal dobře. A chtěl jsem to mít pod kontrolou. Já jsem strávil 5 hodin otázkama, odpověďma, jestli je to dobrý nápad. A pak jsem v podcastu, který jsem později vedl, slyšel otázku. Jak by vypadal váš život, kdyby strach neexistoval? Já jsem si představil, co v tom koučování všechno může být pro mě možné a udělal jsem ten krok. No a o pár let později mě s Hankou Mezerovou, psycholožkou, napadlo, tyjo, když mi to tak pomohlo s tím strachem, co takhle udělat takovou jako misi, že Čechům a Slovákům pomůžeme žít bez strachu život podle jejich představ, jako teďka já žiju. A strašně mě to pohltilo, protože ten strach nás řídí neuvěřitelně.
1: To vlastně působí přes tu amygdalu, že jo, kdy... To je ten strach je buď stenizující nebo akcelerační, tam ten stenizující je takovej ten, co tě chytí, nepustí, sevře. Komu a jak dneska pomáháš? Ty jsi takový psychologický doktor House?
0: Přesně tak, nebo taky lidský mikroskop. Já mám někdy pocit, že když jsem s tím člověkem, tak vidím nějak tak pod povrch, možná mi v tom pomohl ten Human Design, který se dívá hodně pod povrch, možná ty psychodiagnostiky, které používám pro to, abych lépe pochopil, jak ten člověk funguje a já jsem mohl oddělit tu subjektivní složku, jako, že o mě něco říká to, co si o něm myslím, že jako já mám sám nějaký brýle, nějaký bias, tak já vlastně spojuju ten Human Design i spojuju ty psychodiagnostiky i právě to koučování v tom, abych lidem pomohl žít ten život podle svých představ. A já mám i jako různé preference toho, koho bych chtěl koučovat vždycky, ke komu mě to táhne. K lidem, kteří to mají trošku podobně jako já s tím narozením, že fakt tady chtějí něco změnit, mít nějaký dopad. A já bych byl moc rád, kdyby to byl vždycky pozitivní dopad na svět, abych pomáhal tady vytvořit lepší místo, než tady bylo, když jsem se narodil. A když se dostaneme jako do toho koučování, do toho detailu, jak to celý funguje, tak já zjistím, jestli jsi koučovatelný. To je první moment, protože jak jsme tady se dozvěděli na začátku, tak něco může být na terapeuta, na psychiatra, na mentora, na trenéra, na konzultanta. Takže pro každého kouč není. Dokonce bych řekl, že mě spousta lidí nepotřebuje. Mm. Ale protože tak moc chcou být lepší, tak moc chcou využít ten život naplno, tak mě i přesto kontaktují. A velmi často jsou to majitelé firem, nebo taky kouči, protože oni mají dopad na více lidí, protože vedou ty firmy, protože takový kouč zase kouče další lidi a těm pomáhá, a čím lepší bude, tak tím lépe bude pomáhat. Takže já tam vidím tohle propojení, takový smysl jsem tam pro sebe našel. A ten strach do toho zapadá tím způsobem, že ty můžeš, že chtít neznamená mít. To, že si vytvoříme vizi společně, jo, ještě hravým jazykem, že se tě budu ptát, kdyby tvůj život byla velká hra, ve které se chceš zlepšovat, mít lepší výsledky, užívat si to, učit se, tak co by byla tvoje velká hra, kterou já ti budu pomáhat učit se hrát lépe, jo? A my tam dáváme tu lehkost, učíme se, jsme každý den lepší, využíváme tenhle koncept, se kterým jsme se vlastně všichni narodili. Já neznám moc dětí, které by si nerady nebo neradi hráli, ale pak přijde škola, pak přijde školka někdy, a pak přijde zaměstnání a začneme dělat ty věci, které musíme nebo bychom měli, a jdeme z toho těla. A já právě lidem pomáhám se dostat zpátky do toho těla. Podobně jako já jsem se rozhodoval z hlavy, tady budu ajťák, tak spousta lidí dělá ty rozhodnutí, které by měli, anebo je dělají ze strachu, že se něčeho bojí. A díky tomu nemůžou být sami sebou, díky tomu nemůžou žít ten svůj životní smysl, to, proč tady jsou. A mě dělá strašnou radost ta představa, ona je možná trošku egoistická, jo, že Tom jednou umře a na smrtelné posteli si řekne, tenhle moment byl pro mě velmi důležitý, protože mě koučoval Roman a díky tomu jsem jako s tou limuzínou odbočil někam, kde mi bylo mnohem líp. Já jsem možná ani nevěděl, že tam existuje jako
1: cesta,
0: mnohem lepší život, ale jsem moc rád, že jsem to udělal. A přesně s takovouhle představou lidi koučuju.
1: Mm-hmm. To je hezké, protože lidi na té cestě často nevidí ty odbočky, nebo je přehlíží, že jo? Protože ti připadá, že nejsou podstatné. Taky když jdeš s autem po nějaké široké rovné silnici, nenapadne tě jen tak odbočit na lesní cestu, že? A tam za ní může být něco, co tě bude velice bavit. Co tvoje fuck upy?
0: Když jsem začínal, že my se tady bavíme o tom, jak jsem všímavý doktor House, který vidí ty různé asociace a vzorce, teda až na moment, kdy jsem koučoval klientku, která se z ničeho nic jako rozplakala.
1: Mm.
0: A nějaký takový profi kouč by se zeptal, čím to, že pláčeš, a možná by mlčel, nechal by to vyznít, dám ti teďka prostor. No co udělal Roman? A zeptal se, nesekaj u vás trávu? Protože já jsem tam měl asociaci z dětství, když jsem šel kolem posekané trávy, tak jsem se jako alergik rozplakal, jsem rýmu, takže to byla jako první věc, která mě napadla, tak to bylo jako skvělý, taky citlivý ode mě, ale od té doby na sebe mnohem častěji práskám tyhle věci, jako na LinkedInu velmi rád sdílím zranitelně, protože já věřím, že čím jsi zranitelnější, tím méně jsi zranitelný. Že čím víc čelíš tomu strachu, děláš ty věci, kterých se bojíš, tak to tělo, ta amygdala, funguje, jako bys ji očkoval tím strachem. Ona se na to adaptuje a zvykne si na to, že tomu mozku, tomu tělu nic nehrozí.
1: Jenom teda dotaz. Mm-hmm. A bylo to tím, že sekali trávu, nebo nebylo? Nebylo. To zajímalo, víš? Protože já jsem taky alergik a samozřejmě třeba u mě by ti ta otázka jako asi dopadla na úrodnou půdu, no.
0: Jo, tak to je zajímavý. A no. Možná, kdybych teďka řekl, že jo, tak se mnou natočí rozhovor o nadpřirozených schopnostech.
1: To náhodou bylo hrozně zajímavý, protože ti alergici takhle často jako brečí v vozovkách bez příčiny. To má jako spouštěcí mechanismus, že jo. Ono se to umí odložit, že ta alergie.
0: A je zajímavý, že v tom Brně jsem přestal mít alergii.
1: Přestal jsi. Možná jiný vzduch, no, než na tom severu.
0: Jo, já mám pocit, že jsem začal cítit jako nosem. Že jsem předtím byl takový právě jako zadržený, takový jako, možná jsem se měl pod kontrolou, nevím, ale tam jsem se tak jako uvolnil a potom takový, nejenom jsem cítil chutě víc.
1: Mě celý život strašně rozčilovalo, jak mi moje žena vykládala, že já jsem měl strašně silnou alergii, polynosis, jo, senou rýmu. A v podstatě od konce dubna do konce října. A moje žena mi vždycky vykládala, že to je somatickýho původu. Jo. A já jsem mi vždycky říkal, prosím tě, to je nesmysl. Jo. To je jak když se opaříš nebo si zlomíš ruku, to nemůže být somatického původu, je to vyvolaný nějakým externím drážděním a tak.
0: Ano.
1: No a představ si, že až jsem si řekl, že na tu alergii kašlu, no tak ji mám asi tak 10 dní v roce. Jako. A to fakt jako musí kvíz úplně všechno.
0: Moje žena byla na akupunktuře a od té doby nemá alergii a já věřím, že my máme kromě toho fyzického těla i emoční tělo. A to emoční tělo je spojené nějakou trubicí a pokud v životě zažíváš ty výsměchy, ty porody nebo těhotenství a tak dál, tak ono se to uloží někde na tvém těle. A právě to potrubí nebo ten krk, který si můžeš představit, tak podle toho, jak ho máš širokej nebo úzkej, tak se propustí ty emoce ven a dá ti to v uvozovkách pokoj. Ten program, ten program, který tě chce ochránit. A právě to,
1: které,
0: že chodíš
1: které
0: do toho...
1: je zesílené, jakoby.
0: Přesně. No. A vlastně pokud ty chodíš do toho nekomfortu a pokud ty i prožiješ ty emoce třeba z toho těhotenství, z toho, jak se ti vysmívali a tak dál, tak to tělo se adaptuje, zase se očkuje a dá ti pokoj a přestane se ti vracet ta minulost a sabotovat tvoji přítomnost a budoucnost.
1: Rozbiješ tu patologickou sedlinu, jak se tomu říká.
0: Jo, tam pročmáraš trošku, jo? Vytáhneš nahoru.
1: Ale je, jako věřím, je to pravda, protože já jsem docela silná osobnost a moje žena vždycky říká, když se rozhodneš a chceš to, tak to uděláš. A ona říká, tak už se jednou do prdele rozhodni, že tu alergii nemáš. A já jsem takhle, znáš to, tak se říká, jednoho krásného dne si takhle sedím a znáš ten vtip, že jo. Šťourám se hřebíkem v uchu a najednou vyplý zvuk, jo. Tak... Tak to bylo přesně, no. Já jsem takhle jednou krásně odpoledne seděl a říkám, seru na tu alergii, už mě to fakt jako nebaví. Představ si, ona jako, ne stoprocentně, ale v podstatě zmizela, jako.
0: Masakr.
1: Masakr, jako, fakt, jako, že jo. Co rodinka? Už jsi mluvil o manželce, manželka je Vendula, že?
0: Ano, Wendy.
1: Wendy,
0: jo. Jí říká syn, jo, že já volám Wendy a Robin přestane říkat třeba maminko, ale volá Wendy. Že to chytne, nebo říká Romí, když mě žena volá takhle, takže je to zajímavý, no.
1: A neměl se tvůj syn jmenovat Batman?
0: Měl a žena to uhrala na Robina.
1: Dobrá.
0: A já díky tomu můžu být ten Batman, protože mám syna Robina.
1: Co koníčky?
0: Tyjo, teďka takový největší můj koníček je ping-pong. Já jsem se k němu vrátil, měl jsem takové štěstí na LinkedInu, že jsem byl tak odvážný, že jsem teda nahrál během covidu, že jsem si pořídil pingpongový stůl a k němu trenažer, který ti hází ty míčky v různých rotacích a rychlostech. No a viděl to Vašek Strnadel, který je taky ze Zlína, oslovil mě.
1: Už tady taky byl dvakrát, no.
0: No, on byl olympijská naděje pingpongová.
1: Ale.
0: Takže mě neuvěřitelně drtí. Já jsem se teda za půl roku zvedl pod jeho vedením, už mi možná dával trošku méně rád, začíná být vyrovnaný, ale možná kdybych měl Vaška prostě do těch 15 ještě společně s trenažerem, tak kdo ví, kde bych byl.
1: Pinches, stolní tenis, ježiš, to jsme se nahráli na intru.
0: To je neuvěřitelné.
1: Věčná zábava.
0: Jo, já jsem i, tyjo, možná to je taky 15 let, hrál squash v Brně hodně, když tam byla liga, tak jsem... byl životní úděl, studoval každý video, ta analýza se vlastně projevovala i v tom, co jsem chtěl dokázat. Stejně tak tom koučováním prostě rozebírám koučovací nahrávky, dávám na to zpětnou vazbu. Je to něco prostě, kde cítím, že chci být právě jako mistr a dává mi to strašný smysl. A už jenom to, že jsem věděl, to už je ono, kde se můžeš zakousnout, to mi dalo strašně energie, že jsem přestal váhat. Je to podobné, jako tvoje žena řekla, tak už se konečně rozhodni, tak já už jsem se konečně rozhodl a energie a aktivity šly s tím.
1: Co neřesti?
0: Jmenuje se to Hardstone.
1: To jsou nějaký tvrdý kamení, nebo co to je?
0: Myslím, že hard je srdce.
1: A jo, takže, takhle, takže, jako hard.
0: Aha, je to taková karetní hra. Pro mě jsou to komplikovanější šachy. Mm-hmm. A hraju to už asi 10 let na mobilu. A strašně rád to mám, protože tam naplňuji tu strategii, která je mi strašně vlastní, jako v silných stránkách. Někdy je to až overthinking, který možná znáš, že prostě příliš přemýšlíš a už potřebuješ do té akce. To je něco, co jsem se hodně v koučování učil. Mm-hmm. Často to bylo o to, že jsem měl strach a kdybych neměl strach, tak jdu do akce rovnou a nepřemýšlím. Přemýšlel je bezpečné. Takže ten Hearthstone je jako pro mě takové místo, kde když potřebuju jako něco zanalyzovat a zároveň si o to odpočinout, tak si zahraju.
1: Ještě něco?
0: Seriály. To je taky moje velké téma. Právě ten Dr. House, myslím si, že byl pro mě takovou připomínkou. Já akorát jsem na začátku koučování byl tak drsný jako Dr. House, jo.
1: Tak on byl až takový jakoby vulgární, čímž likvidoval u těch lidí ano, tu obavu.
0: To jsem naštěstí pro koučování nebyl, protože tam je důležitý respekt a partnerství, ale to koučování buď může být jako papa kouč, že jsi výzvový a že chceš pořád víc a jak vypadá vyšší level a co ještě s tímhle dokážeš a kdy to uděláš, že je tam jako větší možná tlak, nebo já chci víc jako kouč od tebe a pak je podpora, to si můžeš představit jako ta maminka, která tě ve všem podporuje nehledě na to, co děláš. Takže i když neuděláš to, co jsi řekl, tak ta maminka má pro tebe pochopení. A já jsem byl na začátku hodně na straně té výzvy, možná z toho celého tréninku jsem byl největší papa coach, jsme tomu říkali ze srandy. A postupně jsem se naučil i tu odvrácenou stranu mince, protože lidi potřebují obojí pro to, aby rostli. Mm-hmm.
1: Co plánuješ v letošním roce?
0: No určitě poletíme do Španělska, ale zároveň vlastně jak si dneska četl, že jsem profesionálně certifikovaný coach, tak předtím byl ještě associate, se to jmenuje, jako ten první stupeň a ten poslední level je Mr. Coach. A já se na to jako postupně připravuju a je to pro mě takový milník za tím mistrovstvím, protože to mistrovství je nekonečný. To je fakt sval a já, i když teďka demonstruju, že koučuju na úrovni mistra kouče, podle Mezinárodní federace koučuju jako jeden, bych byl ze tří Čechů za tu historii, tak to neznamená, že o měsíc později nezačnu koučovat zase na nižším levelu. Takže to je pořád o tréninku, vzdělávání se. A je to taky o tom, že ty jako člověk se potřebuješ posouvat, protože já mám pořád, a to mě strašně motivuje i překonávat strach, takový to, jaký bych byl kouč, kdybych sám nepřekonával strach, jaký bych byl kouč, kdybych já tady neskusil žít ve Španělsku, i když pro mě cestování bylo něco, co mi amygdalu určitě aktivovalo. Mm-hmm. Takže já pořád jako zkouším ty další úrovně, kam až mě to tělo pustí a pokud mě právě nepustí, tak mi s tím pomáhá například kouč, moje koučka, tak mi s tím může pomoci terapeut a prostě objevuju a strašně rád objevuju to všechno, co je vlastně v životě možné a neberu to tak, že tak to je a tak to bude. A s tím už umřu.
1: Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dámy a pánové, dnes si s námi povídal Roman Förster, coach, muž, který říká, každý máme strach, brání nám být sám sebou, pojďme ho překonat. Romane, já ti moc děkuju za návštěvu, za odpovědi.
0: Děkuju moc za rozhovor, Tome.
1: Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud máte pocit, že máte příběh, který chcete s námi sdílet, dejte o sobě vědět, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie. A dneska téma, které se týká prakticky každého z nás. Hesla v mobilu. Ukládáš si je do správce hesel nebo je máš napsaná někde v poznámkách? Správci hesel jsou dnes běžnou součástí telefonů i samotných aplikací. Pomáhají vytvářet silná hesla, automaticky je vyplňují a díky biometrice je nemusíš složitě opisovat. Jenže občas se objeví zpráva o úniku dat a člověk si položí otázku, dá se jim vůbec věřit. Právě teď se řeší nový incident kolem služby LastPass. Tentokrát ale neunikly samotné trezory z hesly. Útočníci se dostali k údajům přes externího partnera společnosti a získali například kontaktní informace uživatelů. Největším rizikem tak nejsou ukradená hesla, ale následné podvodné e-maily a pokusy vylákat přihlašovací údaje. A právě tady se ukazuje důležitá věc. Největší slabinou často není technologie, ale člověk. Ani ten nejlepší správce hesel tě neochrání. Pokud používáš stejné heslo na několika službách nebo pokud naletíš podvodné zprávě. Zajímavé ale je, že správci hesel jsou dnes bezpečnější než kdy dřív. Data bývají šifrovaná přímo v zařízení a moderní řešení často přidávají další ochranné prvky. Ať už používáš systémové úložiště v Androidu nebo iPhoneu nebo některou z externích aplikací, stále je to bezpečnější varianta než papírek v šuplíku nebo seznam hesel v nechráněné poznámce. Odborníci zároveň doporučují zapnout dvoufaktorové ověření a tam, kde je to možné, používat autentizační aplikace místo SMS kódů. A ideálně také silné hlavní heslo, které nepoužíváš nikde jinde. Moje heslo do správce hesel je třeba celá jedna věta. Takže jednoduché shrnutí. Správci hesel jsou pořád jedním z nejlepších způsobů, jak si chránit účty. Jen je potřeba nezapomínat, že poslední a nejdůležitější bezpečnostní vrstvou jsme stále my sami. Radio Metropole, víc muziky, víc energie, víc ochrany pro tebe.
0: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
2: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema. S Radku, ahoj.
2: Zdravím posluchače a ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl. Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouších hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
3: Jak říkám já tobě?
4: To sedí.
2: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
1: Co je podle tebe symbol léta?
2: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí Kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny a návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hana Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
5: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
6: Po druhý už to samou chybu neudělal.
2: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
1: Díky, super.
7: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
1: Co když nám tohle řeknou naše děti?
8: Quick? Nuže, akce!
2: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
8: Tady?
7: To bylo perfektní!
2: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se neúplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
1: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie Po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Opatruj se.
2: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: den.
1: Berani, život není peříčko, ale vy ho zvládáte s lehkostí. Býcim, snažíte se utěsnit škvíry v rozpočtu. Blíženci, myslete pozitivně a dál rozdávejte úsměvy. Raci, budete uvažovat prakticky, a to takže velmi. Lvi, smysluplně využijete svou energii. Pany, ve veselé společnosti se hodně nasmějete. Váhy, vaše výkonnost nezná hranic. Štíři, stresové situace máte jako posilku pro vaši odolnost.

0: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
2: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
3: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje. Ředitelka základní školy Mozartova v Olomouci zatím zůstane na svém místě. Rada města řešila návrh školní inspekce na její odvolání. Nenašla se ale k tomu většina hlasů. Ve škole se řeší šikana a odliv učitelů. Podrobnosti má web report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Práci sochařů budeme moci sledovat od 15. do 18. července na zámku v Prostějově. Trojice místních řezbářů tu bude také letos vytvářet sochy ze dřeva. Tématem budou brouci a díla pak najdou využití jako broukoviště. Rozvíjí se vize obchvatu Valašského Meziříčí. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení na obchvat. Téměř 7-kilometrová trasa povede západně od města. Stavba za asi 3 miliardy korun by mohla začít v roce 2029.
4: Máme územní rozhodnutí, dokončujeme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. V závěru roku vlastně požádáme všechny dotčené orgány o vyjádření se k té projektové dokumentaci a začneme vykupovat pozemky, takže předpokládáme, že někdy kolem roku 29 chceme začít stavět.
3: Vysvětluje za ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek. Obchvat Valašského Meziříčí má odklonit zásadní část dopravy. Denně městem projede přes 20 000 aut. Velká sleva na meziměstském jízdném na vlaky a autobusy možná neklapne. Premiér Andrej Babiš připustil v rozhovoru pro Blesk.cz, že slib 75% slevy pro studenty a seniory možná vláda příští rok nenaplní. Bude se o to případně snažit další rok.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté se loučí s mistrovstvím světa. V závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Český tým na šampionátu ve třech utkáních získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední čtvrté místo.
0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Ve čtvrtek bude v Olomouckém kraji převládat slunečné až polojasné počasí a teploty vystoupí na 32 stupňů Celsia. Pátek nabídne podobný charakter počasí, čekáme polojasnou oblohu a až 34 stupňů. Za sebou už máme i letní slunovrat, takže dny se nám začaly pomalu zkracovat. Ale jde to pomalu, takže stále si užíváme ty nejdelší dny z celého roku. Slunce je nad naším obzorem více než 16 hodin denně.
6: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omega Sport.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu.

0: předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s Mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Více na olympiaolomouc.cz.
1: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
2: Potkejte tváře televize Nova.
1: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Kristýnou Kloubkovou
1: a Martinem Pouvou.
2: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
3: Metro Retro. Metropole.

0: talk about.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema. Radku, ahoj.
3: Zdravím posluchače a ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl. Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouších hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
4: Ty jsi to fako z toho pajzlu.
5: Fako? Jak říkám já tobě?
4: To sedí.
3: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
2: Co je podle tebe symbol léta?
3: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny a návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hana Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
6: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
7: Po druhý už to samou chybu neudělal.
3: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
2: Díky, super.
8: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
2: Co když nám tohle řeknou naše děti?
9: Quick? Nuže, akce!
3: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
9: Tady?
8: To bylo perfektní!
3: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se ne úplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované.
2: Nemá z Olomouc, opatruj se.
3: Díky za rozhovor, Lukáši, přeju všem posluchům.
1: Jen to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
10: Radio Metropole.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?

0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci.
3: Už ten sílu jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.

0: i klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď a pro vás zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Dnes je čtvrtek 25. června. Policisté zachránili život muži na Olomoucku. Minulý pátek vzkřísili 77-letého seniora, který ležel bez známek života na cyklostezce ve Velké Bystřici. Hlídka byla na místě první a muže oživila pomocí automatického defibrilátoru.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Tresty za zapálení vily v Moravičanech na Mohelnicku. Olomoucký vrchní soud potvrdil tresty od 6 do 7,5 roku vězení čtveřici lidí za pokus o pojistný podvod s luxusní vilou. Majitelé si dům nechali zapálit kvůli pojistce 55 milionů korun. Nejvyšší trest 7,5 roku dostal majitel David Crha. Přiznal, že se domu chtěl v roce 2023 zbavit kvůli pojistce a vysokým nákladům na energie, píše ČTK. Tresty padly také na jeho bývalou manželku, vykonavatele činu a jeho ženu. Vrchní velitel ozbrojených sil České republiky prezident Petr Pavel na červencový summit obranného paktu NATO pojede. Ústavní soud nařídil vládě zařadit prezidenta do delegace do Turecka. Ačkoliv vláda sebou prezidenta nechtěla. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí ústavního soudu s nevolí respektuje. Ministr zahraničí Petr Macinka ho však označil za pokus o ústavní puč a o prezidentovi tvrdí, že vyhlásil vládě válku. Jaká bude tedy role prezidenta na summitu NATO?
4: O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání.
3: Předeslal ministr zahraničí Petr Macinka.
1: Sport.
3: Šňůra vítězství na hokejbalovém mistrovství světa v Ostravě pokračuje. Tým žen i tým mužů včera porazili výběry Spojených států. Naše hokejbalistky vyhrály 2-1 po samostatných nájezdech a naši hokejbalisté zvítězili 1-0. Uvidíme, jak se jim bude dařit dál.
1: Radio Metropole, to na sebe.
5: Dnes i v dalších dnech takové vedro, že ani hanáci si nevezmou ponožky do sandálů. Víme, jak bude. Dnes i zítra jasno anebo polojasno. Čtvrteční teploty 30 až 33, páteční 32 až 36 a sauna zdarma bude po celé Moravě o víkendu. Naměříme až 8:30, pocitovka v sobotu i v neděli může být i jako 40.
1: Radio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady Meteocentrála, potvrdila, že i dneska budeme mít na Moravě vedro a vy si možná nazujete klasické letní žabky. Jo, žabky jsou super, na pláž. Ale ne za volant. Žabky se u pedálů mohou zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli nim mohou chybět zlomky vteřiny. Tak na to dneska myslete. Čtvrteční ráno je v Olomouci, Svitavách, v Hranicích také v Kroměříži bez nehod. Policie hlídku je na staré cestě z Prostějova na Vyškov za Žešovem a také mezi Otrokovicemi a na Pajedli. S přáním pohodového cestování naše ranní doprava co půl hodiny k mání.
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole.

0: den.
1: Berani, život není peříčko, ale vy ho zvládáte s lehkostí. Býcím, snažíte se utěsnit škvíry v rozpočtu. Blíženci, myslete pozitivně a dál rozdávejte úsměvy. Raci, budete uvažovat prakticky, a to takže velmi. Lvi, smysluplně využijete svou energii. Pany, ve veselé společnosti se hodně nasmějete. Váhy, vaše výkonnost nezná hranic. Štíři, stresové situace máte jako posilku pro vaši odolnost. Střelci, pokud máte z čeho brát, tak zkuste investovat. Kozorozi, vaše dnešní úkoly by splnil málo kdo. Vodnáři, potvrdíte si, že mít harmonogram se vyplácí. A co my ryby, občas se nám vůbec nic nechce, ale resty dodělat musíme.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
3: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
7: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
8: Potkejte tváře televize Nova.
7: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
8: Kristýnou Kloubkovou
7: a Martinem Touvou.
8: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.

0: jsme Radio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché statistiky. Poslouchej ty největší bizáry, pikantnosti ze zákulisí a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop. Česko dneska brzy ráno vyhrálo nad Mexikem na mistrovství světa. Wow! Vyhráli jsme 5-1, super, fakt jsme vyhráli. Vyhráli jsme na rohy. Rohů jsme kopali 5, ano, super, jenom jeden. Alespoň v něčem jsme Mexičany porazili. Jinak na góly, no to už sami víte, to už byl úplně jiný příběh. Mexičani nás porazili 3-0 a dali Čechům razítko na letenky domů. Trenér Miroslav Koubek.
3: Protože výsledek krutej, u nás je hodně krutej, tak to asi byl náš světce zápasu nejlepší výkon, ale bohužel jsme nechali soupeře nás vybrejkovat. To byly situace, které se dali řešit, my jsme nevyřešili, tím se dostal soupeř do maximální pohody a v závěru jsme dali úplně vabank, tak ještě nás nastavení potrestal třetím golem.
2: Hodnotí trenér Miroslav Koubek prohru 0-3 s Mexikem. Ve skupině končíme poslední a balíme kufry. Nic na plat, příště to bude lepší a snad na další českou účast na mundialu nebudeme čekat dalších 20 let.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
3: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: večírky i velké firemní eventy.
1: Forsberg.cz. Děláme akce.
2: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Radio Metropole.
4: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka?
5: Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech.
4: Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. Cyklistické závody na silnicích v Olomouckém kraji. Hunichov a Jeseník se stanou dějištěm mistrovství České republiky a Slovenské republiky v silniční cyklistice. Šampionát startuje dnes v Hunichově časovkami od 11 hodin a závody s hromadným startem jsou v plánu v sobotu a v neděli v Jeseníku. Závody přinesou dopravní omezení. Už dnes se připravme na uzavírky na cestě z Hunichova směrem na Šternberg. Uzavírky jsou kvůli průjezdu závodníků v plánu v centru Hunichova a taky na silnici 444 na Babice. Víc na webu unichov.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novotou září průmyslovka v Hranicích má za sebou modernizaci za bezmála 120 milionů korun. Hejtmanství Olomouckého kraje informuje, že střední průmyslová škola Hranice má nové zateplení, vzduchotechniku, kotelny a bezbariérové úpravy. Práce skončily v uplynulých týdnech. Řidiči v Kroměříži, na konci června tu začne oprava vytížené obvodové ulice. Silnice je tu ve špatném stavu. Do pořádku se dá letos skoro půlkilometrový úsek. Hotovo má být v srpnu.
4: Obvodová ulice je taková druhá nejdůležitější trasa, která vede přes město, když se chcete vyhnout té hlavní trase, která vede čistě středem města. Je to takový bypass Kroměříže. Ulice se nespravovala léta, takže je opravdu ve stavu, že pokud bychom to nespravili teď, tak by musela nastoupit generální oprava.
3: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Karel Holík.
2: Sport.
3: Tenisté Vít Kopřiva a Karolína Muchová zvládli své zápasy na turnajích světového okruhu. Hráč prostějovského klubu Vít Kopřiva přemohl v osmifinále na Majorce Peruánce Buseho 2-0 na sety a olomoucká rodačka Karolína Muchová vyhrála v osmifinále v Bad Homburgu 2-0 na sety nad Rumunkou Peguovou.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
6: V těchto dnech na Moravě takové vedro, že když si na balkon vezmeme sklenici vína, za chvilku z toho máme svařák. Víme, jak bude dnes i zítra, jasno anebo polojasno, čtvrteční teploty 30 až 33, páteční 32 až 36. Také o víkendu sluníčko v sobotu i v neděli naměříme až 38, pocitovka může být i jako 40.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Nehody v Prostějově mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí a také u Valmezu. Víme, jak se jezdí tady. Ranní provoz v Olomouci, teď sice silnější, ale bez vážných bouraček. A to je dobře. Nehoda dvou osobáků se šetří na kraji Prostějova na kruháči u Kauflandu na Konečné. Další pomačkané plechy jsou mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Bourá se u Studené Loučky, policie bouračku označuje. A kolize auta s vlakem komplikuje provoz mezi Valmezem a Rožnovem u Zašové. Jeďte s námi, opatrně, bez pokud. A mějte dobré ráno.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: správné vlně a na obzoru už vidíme další hudební příliv vašich nejoblíbenějších letních hitů. Je čtvrtek 25. června. Vítejte na palubě.
1: Metropole právě dnes.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Flor Center Holice
4: vás zve do kavárny a motýlária.
5: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
4: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
5: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
3: Ve Flor Centru Holice.
6: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema. S Radku, ahoj.
2: Zdravím posluchače a ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl. Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouších hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
3: Tak říkám já tobě.
4: To sedí.
2: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
1: Co je podle tebe symbol léta?
2: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí Kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny a návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hana Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
5: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
6: Po druhý už to samozřejmě udělal.
2: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
1: Díky, super.
7: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
1: Co když nám tohle řeknou naše děti?
8: Quick?
9: Nuže, akce!
2: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
8: Tady?
9: To bylo perfektní!
2: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se neúplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
1: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie Po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Opatruj se.
2: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
10: Radio Metropole.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
12: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje, jsou tu zprávy. Jak zvládají současné vedro zvířata v olomoucké zoo? Nacházejí úlevu v bazénech, norách, pod sprchou a ve stínu. Zahrada oznámila, že zvláštní péči ve vedrech věnuje hlavně severským druhům, zvyklým spíše na mráz. Vrátnice u svých hlavních bran bude měnit fakultní nemocnice Olomouc. Kontejnerové vrátnice už totiž dosluhují. Práce zcela uzavřou pro veškerou dopravu vjezdy Hněvotínská 1, a to od 29. června do 1. července, a vjezd IP Pavlova, a to od 2. července do 4. Teplotní rekordy včera padaly v Česku. Hned na 14 ze 170 dlouhodobě měřících stanic. Vůbec nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde rtuť teploměru ukázala přesně 34,5 stupně Celsia ve stínu.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté se loučí s mistrovstvím světa. V závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Český tým na šampionátu ve třech utkáních získal jediný bod, a to za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou, a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední, 4. místo. České hokejbalistky mají před sebou na mistrovství světa v Ostravě poslední zápas skupinové fáze šampionátu. Jsou v čele skupiny a utkají se s nyní posledním týmem Velkou Británií. Úvodní vhazování je dnes v 18 hodin 15 minut.
1: Radio Metropole.
4: Dnes i v dalších dnech takové vedro, že ani hanáci si nevezmou ponožky do sandálů. Víme, jak bude. Dnes i zítra jasno anebo polojasno. Čtvrteční teploty 30 až 33, páteční 32 až 36 a sauna zdarma bude po celé Moravě o víkendu. Naměříme až 8:30, pocitovka v sobotu i v neděli může být i jako 40.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, naše meteocentrála potvrdila, že i dneska budeme mít na Moravě vedro a vy si možná nazouváte klasické letní žabky. Jo, žabky na pláž jsou super, ale ne za volant. Žabky se u pedálů mohou zaseknout, sklouznout a při krizovém brždění nám kvůli nim můžou chybět zlomky vteřiny. Takže prosím vás, žabky za volant, pokud možno ne, obujte se normálně. Ranní kolize auta s vlakem komplikuje provoz mezi Valmezem a Rožnovem vedle hlavní cesty u Zašové a policie teď chytá nedaleko Olomouce v Drahanovicích u přejezdu vedle Kapličky nebo v Hranicích na Smetanově nábřeží. Na silnice, chodníky, cyklostezky i na koleje přejeme šťastnou čtvrteční cestu s námi.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie. A dneska téma, které se týká prakticky každého z nás. Hesla v mobilu. Ukládáš si je do správce hesel nebo je máš napsaná někde v poznámkách? Správci hesel jsou dnes běžnou součástí telefonů i samotných aplikací. Pomáhají vytvářet silná hesla, automaticky je vyplňují a díky biometrice je nemusíš složitě opisovat. Jenže občas se objeví zpráva o úniku dat a člověk si položí otázku, dá se jim vůbec věřit. Právě teď se řeší nový incident kolem služby LastPass. Tentokrát ale neunikly samotné trezory z hesly. Útočníci se dostali k údajům přes externího partnera společnosti a získali například kontaktní informace uživatelů. Největším rizikem tak nejsou ukradená hesla, ale následné podvodné e-maily a pokusy vylákat přihlašovací údaje. A právě tady se ukazuje důležitá věc. Největší slabinou často není technologie, ale člověk. Ani ten nejlepší správce hesel tě neochrání. Pokud používáš stejné heslo na několika službách nebo pokud naletíš podvodné zprávě. Zajímavé ale je, že správci hesel jsou dnes bezpečnější než kdy dřív. Data bývají šifrovaná přímo v zařízení a moderní řešení často přidávají další ochranné prvky. Ať už používáš systémové úložiště v Androidu nebo iPhoneu nebo některou z externích aplikací, stále je to bezpečnější varianta než papírek v šuplíku nebo seznam hesel v nechráněné poznámce. Odborníci zároveň doporučují zapnout dvoufaktorové ověření a tam, kde je to možné, používat autentizační aplikace místo SMS kódů. A ideálně také silné hlavní heslo, které nepoužíváš nikde jinde. Moje heslo do správce hesel je třeba celá jedna věta. Takže jednoduché shrnutí. Správci hesel jsou pořád jedním z nejlepších způsobů, jak si chránit účty. Jen je potřeba nezapomínat, že poslední a nejdůležitější bezpečnostní vrstvou jsme stále my sami. Radio Metropole, víc muziky, víc energie, víc ochrany pro tebe.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
8: Potkejte tváře televize Nova.
7: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
8: S Kristýnou Kloubkovou.
7: A Martinem Pouvou.
8: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
9: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
10: Banana, papaj.
9: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
10: Bella.
9: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com

0: klubové týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Na Olomoucku je nová galerie. Dnes se otevírá v litovelské městské části Tři dvory. V jednom z gruntů tu vznikla expozice věnovaná malíři Františku Flasarovi. Jeho díla zdobí desítky rodinných domů, veřejných budov a kostelů na Moravě. Například v Olomouci zdobí jeho lidové výjevy Hanáckou hospodu na Dolním náměstí, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pozor na spotřebu vody v Hranicích. V současnosti jsou tu kvůli vedru povrchové vody na hranici sucha. Městský úřad Hranice vyzývá obyvatele k maximálnímu hospodárnému užívání vody na území města. Soutěžní úspěch olomouckých tvarůžků. Dukáty z Loštické tvarůžkárny AV získali první místo v kategorii sírové speciality v soutěži Mlékárenský výrobek roku 2026. Do soutěže se letos zapojilo 20 tuzemských výrobců. Smrtící zemětřesení ve Venezuele. Při dvou silných otřesech západně od Caracasu padaly budovy a zemřelo v noci na dnešek nejméně 32 lidí a 700 je zraněných. Bilance ale pravděpodobně stoupne. Americká geologická služba odhaduje, že obětí ve Venezuele může být i 10 000 až 100 000. Česko oznámilo, že je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích.
1: Sport.
3: Český hokejista David Kemp v NHL znovu mění klub. Washington poslal českého reprezentanta do Buffala výměnou za jiného útočníka. Buffalo bude pro českého forwarda v NHL už pátým angažmá.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: V těchto dnech na Moravě takové vedro, že když si na balkon vezmeme sklenici vína, za chvilku z toho máme svařák. Víme, jak bude dnes i zítra, jasno anebo polojasno, čtvrteční teploty 30 až 33, páteční 32 až 36. Také o víkendu sluníčko v sobotu i v neděli naměříme až 38, pocitovka může být i jako 40.
0: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: V Olomouci u Ničově také Prostějově provoz v pohodě. Víme, jak se jezdí tady na bouračku, si musíme dávat bacha nedaleko Letovic mezi Sulíkovem a Vranovou. Porouchané vozidlo stojí na 269. kilometru D1 před Přerovem ve směru na Ostravu a policejní hlídky se teď potí na 296. kilometru D1 z Ostravy na Přerov u Lipníku, také ve Valmezu u parku Abácie nebo na Zlínsku v Malenovicích pod Hradem na ulici Švermova. Jedeme s vámi, šťastnou cestu a neupečte se.

0: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
1: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
0: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
2: Ve Florcentru Holice.
3: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
6: Potkejte tváře televize Nova.
5: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
6: S Kristýnou Kloubkovou.
5: A Martinem Touvou.
6: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
7: Ráno. První doušek. Ticho. A káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.cz.
2: Tohle je
3: Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme vaše letní rádio, se kterým ani na chvilku nezažijete nudu. Moravské divadelní léto pokračuje na olomouckém letňáku a dneska se tady hraje klasika všech klasik, Sluha dvou pánů. A zítra tady bude britská situační komedie Natěrač. Začátek představení Moravského divadelního léta na olomouckém letňáku je vždycky od 19.30. Super koncert bude na Prostějovsku na Plumlově. V sobotu zahraje Ivan Hlas plus trio na Plumlovském zámku v Kamenném sále od 19.30 a Raková u Konice chystá dvojitou oslavu. Kdo bude slavit? Obec i zdejší hasiči. Bude pěna pro děti, parkour show a také Honza Mlčoch s písničkami Karla Gotta. Tuto sobotu v Rakové u Konice budete tam?
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
7: Tvoje dopoledne?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Česká ortopedická premiéra ve Šternberku. Ortopedi v místní nemocnici jako první v Česku použili při operaci umělého kolenního kloubu inovativní upravenou vložku a tento nový prvek má zlepšit stabilitu kloubu a hybnost pacientů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový venkovní kulturní prostor s názvem Zahrada Dělňák se dnes od 17 hodin slavnostně otevře v Blansku u Dělnického domu. Areál vznikal 3 roky a v létě nabídne koncerty, letní kino, divadla a posezení. Píše o tom web Blanska. Tropickým teplotám už čelíme v České republice několik dní a bude ještě tepleji. O víkendu budou maxima stoupat až ke 40 stupňům Celsia, předpovídají meteorologové. Vlnu veder má nově ukončit pondělní studená fronta. Píší o tom novinky.cz. Jako hrůzu popisují obyvatelé Venezuely zemětřesení, které jihoamerickou zemi zasáhlo v noci na dnešek. Během minuty se otřesy ozvaly hned 2x v okolí Caracasu. Oba měly přes 7 stupňů Richtera a ničily budovy. Obětí je nejméně 32. Dále to sledujeme.
0: Sport.
3: Tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva dnes vyrazí do dalšího utkání na travnatém turnaji ATP na Majorce. Nyní po 11. hodině ho čeká duel o postup do semifinále. Postaví se proti Američanu Quinnovi. Přineseme vám výsledek.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že sluníčko na Moravě rozpaluje všechno a všechny. Dneska a zítra naměříme zhruba 30 až 34 stupňů. Ano, bude vedro, bude hic. Trochu snesitelnější by to mohlo být na horách. V Jeseníkách a v Beskydech máme maximálně 25 až 27. Jinak se připravíme na super tropický víkend, kdy bude 35 až 38 stupňů a v neděli možná padne absolutní rekord, to znamená 40. A my se modlíme o svatá klimatizace. Zachraň nás.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na třídě Míru u Hřbitova, taky v Holici na Hamerské anebo na Keplerově. Hlídka je i v Kroměříži na Kojetínské. Taky máme hlášenou nehodu u Tovačova v Aníně u té pivnice. Je to srážka osobáku s autobusem. Bouráme i kousek od Letovic na silnici Vranová Břesovice. Tady je převrácené osobní auto. Na místě jsou záchranáři a havarovaný osobák máme hlášený i na Svitavské na silnici 360 v úseku Polička Bořiny. A pozor, nehoda se řeší také na Vyškovsku, na D1 u toho exitu na Ivanovice. Tak hlavně šťastnou cestu.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Víc energie.

0: Paštíme, jsou to naše polední menčka z Olomouce. Jdeme na to. Pečený květák v čili těstíčku nebo těstoviny quattro formaggi, tak to si dáme v restauraci. Koza zůstala celá, nebo je tu španělský ptáček, vepřové ragu z žampiony a bramboráčky, anebo kuřecí špízy teriyaki. Dneska v Bounty. Pak jsou tu smažené žampiony, kuřecí wellness risotto, nebo pořádně nadýchaný bagel s trhaným masem v barbecue omáčce, cheddarem a hranolkama. Dneska v Michalském výpadu. A ještě smažený kuřecí řízek, marinovaný v jogurtu nebo vepřová kotleta na kmíně. Tak to dáme v baseball pubu na Lascích. A taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Je to třeba plněná paprika, bulgur s rajčaty a fazolemi nebo kuřecí zábytek se sýrem a s jablkem. Jinak další polední menu určitě najdeš na www.olomouc.cz. Tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: Express.cz. Děláme akce.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Tohle je...

0: máme Rádio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché statistiky. Poslouchej ty největší bizáry, pikantnosti ze zákulisí a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop. Česko dneska brzy ráno vyhrálo nad Mexikem na mistrovství světa. Wow! Vyhráli jsme 5-1. Super! Fakt jsme vyhráli. Vyhráli jsme na rohy. Rohů jsme kopali 5, ano, super, jenom jeden. Alespoň v něčem jsme Mexičany porazili. Jinak na góly, no to už sami víte, to už byl úplně jiný příběh. Mexičani nás porazili 3-0 a dali Čechům razítko na letenky domů. Trenér Miroslav Koubek.
3: Jestliže výsledek krutej, u nás je hodně krutej, tak to asi byl náš sestřed zápasu nejlepší výkon, ale bohužel jsme nechali soupeře nás vybrejkovat. To byly situace, které se dali řešit, my jsme nevyřešili, tím se dostal soupeř do maximální pohody a v závěru jsme dali úplně vabank, tak ještě nás nastavení potrestal třetím golem.
2: Hodnotí trenér Miroslav Koubek prohru 0-3 s Mexikem. Ve skupině končíme poslední a balíme kufry. Nic na plat, příště to bude lepší a snad na další českou účast na mundialu nebudeme čekat dalších 20 let.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
6: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
7: Kulturní a kreativní centrum v Zámeckém parku v Tovačově zve milovníky italských hudebních inspirací tento čtvrtek na koncert instrumentálního souboru Musica Figuralis Trio. Milovníci hudby, máte se na co těšit. Uslyšíte stylovou interpretaci. Už tento čtvrtek v Tovačově od 19 hodin.
8: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
12: Radio Metropole.
13: Radio Metropole.

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Známy víte, co se děje, jsou tu zprávy. Historická budova Olomoucké tržnice se probouzí k životu. Do 3 let by mohla projít velkou proměnou. Nový majitel, který nevyužívaný objekt koupil, už totiž spustil přípravy na jeho oživení. Píše o tom Deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velká proměna v Kojetíně. Modernizací projde zdejší vlakové nádraží. Bourání stávající zchátralé výpravní budovy začne na přelomu roku a nahradí ji moderní objekt. Obnova čeká i nádražní kolejiště. České lesy, které zabírají 1/3 území státu, trápí sucho a horko. Dle projektu Dendro Network jsou stromy ve vodním stresu. Na některých místech ani nezačaly tvořit novou dřevní hmotu. Hrozí jejich odumírání, píše o tom ČTK. Prezident Petr Pavel zvažuje, že se o post hlavy státu utká i ve druhém volebním období. V rozhovoru pro Seznam zprávy prozradil, že ho k opětovné kandidatuře motivují současné spory s vládou. Stávající funkční období mu skončí v březnu 2028.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté na mistrovství světa skončili už po základní skupině, to od nás víte. Umístili jsme se poslední ve skupině A. Šéf fotbalové asociace David Trunda k brzkému vyřazení podotkl, že výsledek ukázal tvrdou realitu stavu českého fotbalu. Vedení fotbalové asociace teď čeká hledání cesty, jak český fotbal posunout dál. Vizi má pro větší práci s dětmi a mládeží.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dnes i zítra 30 až 34 stupňů a o víkendu sluníčko ještě přitopí. Mělo by být 35 až 38. Takže dodržujeme pitný režim a pokud to půjde, schováme se do stínu anebo skočíme do vody. Taky připomínáme náš tip, jak přežít tropickou noc. Než půjdeme spát, dáme si pyžamo do igelitového sáčku a šoupneme ho na 10 minut do mrazáku. Funguje to? Vyzkoušejte.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství 1 měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: V autě máte zapnuté to správné rádio a klimu a my pro vás máme aktuálně dopravu. Nehoda se teď řeší v Olomouci na Pavlovické, je to ťukanec 2 osobáků. Připomínáme bouračku na Vyškovsku na D1, u toho exitu na Ivanovice a taky kousek od Letovic. Tady je to na silnici Vranová v Řesice, jde o převrácený osobák, na místě jsou stále záchranáři. Policejní hlídku nám pak hlásíte na Prostějovsku na silnici Přemyslovice Ptenský dvorek. Ať už jedete kamkoliv, my vám hlavně přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
1: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
2: Potkejte tváře televize Nova.
1: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Kristýnou Kloubkovou.
1: A Martinem Pouvou.
3: Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu v Olomouci.
4: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
5: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Tohle je
3: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme čtvrtek 25. června a v září narozeninových reflektorů je dnes naše kolegyně, moderátorka Tereza Pergnerová, imitátor Vladimír Hron nebo herečka Pavla Tomicová. A svátek má každý...
2: Ivan přišel nečeká, nezván.
1: Ivanky srdečně zdravíme, zveme k dalšímu poslechu, v Česku je vás kolem 23 tisíc. Určitě tisíce a tisíce fanoušků má po celém Česku kapela Beatles. Dnes je světový den Beatles i den námořníků. Jsme na té správné vlně a na obzoru už vidíme další hudební příliv vašich nejoblíbenějších letních hitů. Je čtvrtek 25. června, vítejte na palubě.
0: Metropole právě dnes.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11, půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
10: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
11: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc. Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
12: Bella.
11: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a Monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
12: Bella.
11: Více na olympiaolomouc.cz.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: je za průměrných 35,60. Některým důchodcům dorazí v červenci peníze o den později, píše TNCZ, kvůli státnímu svátku, který je 6. července. Kdo má tedy výplatní termín důchodu v tento den, peníze bude mít o den později, tedy 7. Vlna veder trvá. O víkendu by mohlo být v České republice místy až 40 stupňů Celsia. Meteorologové proto vydali výstrahu před extrémně vysokými teplotami. Platí už dnes, kdy teploty překračují na mnoha místech i na 30 stupňů.
1: Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 29. června studená fronta, tvrdila Jana Hujslová, Český hydrometeorologický ústav.
0: Sport. České hokejbalistky mají před sebou na mistrovství světa v Ostravě poslední zápas skupinové fáze šampionátu. Jsou v čele skupiny a utkají se nyní s posledním týmem, Velkou Británií. Úvodní vhazování je dnes v 18 hodin 15 minut. Rádio Metropole,
2: co na sebe. Víme, jak bude dnes i zítra odpoledne, většinou přes 30 stupňů. A noc na pátek může být místy opět tropická. O víkendu pak čekáme 35 až 38. A neděle prý bude prakticky 100%. Patřit mezi vůbec nejteplejší dny v dějinách Česka. Možná o pár desetinek padne absolutní rekord. A tady se o slovo hlásí také vědci, kteří varují, že na takové teploty u nás opravdu nejsme připravení ani stavění. Takže pitný režim je základ. Měla by stačit obyčejná voda anebo minerálka.
3: Rádio Metropole za volantem.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku aktuálně hlásíte v Olomouci na třídě kosmonautů u Alberta a nebo taky na Dolní Novosadské. Máme hlášenou i nehodu v Hranicích. Je to na ulici kapitána Jaroše, jde o ťukanec dvou osobáků. A bouráme také ve Valmezu na Hranické, kousek od Termoluxu, když se jede kolem Bečvy. Na místě jsou záchranáři po srážce autobusu s motorkářem. Tak hlavně opatrně a šťastnou cestu.
4: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
3: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Hrabová. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny.cz.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle je Radio Metro.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema. Radku, ahoj.
2: Zdravím posluchače a ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl. Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouších hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
3: Ty seš to fako z toho pajzlu.
4: Fako? Jak říkám já tobě?
3: To sedí.
2: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
1: Co je podle tebe symbol léta?
2: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí Kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny. A návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hana Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
5: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
6: Po druhý už to samou chybu neudělal.
2: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
1: Díky, super.
7: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
1: Co když nám tohle řeknou naše děti?
8: Quick? Nuže, akce!
2: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
8: Tady?
7: To bylo perfektní!
2: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se neúplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
1: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie Po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Opatruj se.
2: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv. Na Olomoucku je nová galerie. Dnes se otevírá v litovelské městské části Tři dvory. V jednom z gruntů tu vznikla expozice věnovaná malíři Františku Flasarovi. Jeho díla zdobí desítky rodinných domů, veřejných budov a kostelů na Moravě. Například v Olomouci zdobí jeho lidové výjevy Hanáckou hospodu na Dolním náměstí, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Pozor na spotřebu vody v Hranicích. V současnosti jsou tu kvůli vedru povrchové vody na hranici sucha. Městský úřad Hranice vyzývá obyvatele k maximálnímu hospodárnému užívání vody na území města. Soutěžní úspěch olomouckých tvarušků. Dukáty z loštické tvaruškárny AV získali první místo v kategorii sírové speciality v soutěži Mlékárenský výrobek roku 2026. Do soutěže se letos zapojilo 20 tuzemských výrobců. Smrtící zemětřesení ve Venezuele. Při dvou silných otřesech západně od Caracasu padaly budovy a zemřelo v noci na dnešek nejméně 32 lidí a 700 je zraněných. Česko oznámilo, že je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích.
1: Sport.
2: Český hokejista David Kemp v NHL znovu mění klub. Washington poslal českého reprezentanta do Buffala výměnou za jiného útočníka. Buffalo bude pro českého forwarda v NHL už pátým angažmá.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Víme, že sluníčko na Moravě rozpaluje všechno a všechny. Dneska a zítra naměříme zhruba 30 až 34 stupňů. Ano, bude vedro, bude hic. Trochu snesitelnější by to mohlo být na horách. V Jeseníkách a v Beskydech máme maximálně 25 až 27. Jinak se připravíme na super tropický víkend, kdy bude 35 až 38 stupňů a v neděli možná padne absolutní rekord, to znamená 40. A my se modlíme o svatá klimatizace, zachraň nás.
5: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku teď hlásíte v Olomouci na Velkomoravské, taky na Přerovské u Lidlu anebo na Týnecké, kousek od toho kruháče. Jinak kontrola je taky v Prostějově na Brněnské. A pozor, dneska je v rámci mistrovství České republiky v silniční cyklistice zavřená silnice Uničov-Babice. Ta kompletní uzavírka pokračuje také odpoledne od 14.30 a potrvá zhruba do 19. hodiny. Pohyb na trati během závodu je samozřejmě zakázaný. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Metropole.
6: Víc muziky, víc energie,
1: víc

0: nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.honáckáneckyjáda.cz
1: Florcenter Holice
2: vás zve do kavárny a motýlária.
3: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
2: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
3: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Flor

0: Albert.
1: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
2: Potkejte tváře televize Nova.
1: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Kristýnou Kloubkovou
1: a Martinem Pouvou.
3: Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu v Olomouci.

0: Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: Pozor, velká slevová akce vtedy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
6: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: sezóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Tak to máme nanuky, ledové koule, bazény a sprchy. Ano, i takhle se v tropickém počasí osvěžují zvířata v zoo na kopečku. Píše o tom Olomouc.cz. Olomouc taky chystá v Nemilanech stavbu sportovní haly za 236 milionů. Další informace pro nás má Report.cz. A co řeší nové vydání týdeníku Hanák? Je to válka o hokejový Prostějov. Dva kluby, jeden stadion a ve hře spousta peněz. Hokejové fanoušky napadá jednoduchá otázka, co je vlastně cílem? Rozvoj hokeje ve městě anebo vítězství jednoho tábora nad druhým? To a mnohem víc nabízí Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
2: Metropole. Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Česká ortopedická premiéra ve Šternberku. Ortopedi v místní nemocnici jako první v Česku použili při operaci umělého kolenního kloubu inovativní upravenou vložku a tento nový prvek má zlepšit stabilitu kloubu a hybnost pacientů.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový venkovní kulturní prostor s názvem Zahrada Dělňák se dnes od 17 hodin slavnostně otevře v Blansku u Dělnického domu. Areál vznikal 3 roky a v létě nabídne koncerty, letní kino, divadla a posezení. Píše o tom web Blanska. Tropickým teplotám už čelíme v České republice několik dní a bude ještě tepleji. O víkendu budou maxima stoupat až ke 40 stupňům Celsia, předpovídají meteorologové. Vlnu veder má nově ukončit pondělní studená fronta, píší o tom novinky.cz. Jako hrůzu popisují obyvatelé Venezuely zemětřesení, které jihoamerickou zemi zasáhlo v noci na dnešek. Během minuty se otřesy ozvaly hned 2x v okolí Caracasu. Oba měly přes 7 stupňů Richtera a ničily budovy. Obětí je nejméně 32. Dále to sledujeme.
0: Sport.
5: Postup do semifinále na travnatém turnaji WTA v Bad Homburgu se pokusí vybojovat elitní tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová. Ve čtvrtfinálovém utkání turnaje světového okruhu bude hrát proti Dánce Tausonové. Duel začne po 17. hodině.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Víme, jak bude. Na Moravě dnes i zítra 30 až 34 stupňů a o víkendu sluníčko ještě přitopí. Mělo by být 35 až 38. Takže dodržujeme pitný režim a pokud to půjde, schováme se do stínu anebo skočíme do vody. Taky připomínáme náš tip, jak přežít tropickou noc. Než půjdeme spát, dáme si pyžamo do igelitového sáčku a šoupneme ho na 10 minut do mrazáku. Funguje to? Vyzkoušejte.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že ťukanec dvou aut se dořešuje v Olomouci ve Slavoníně na ulici Zolova. Nehodu pak máme hlášenou taky na D1, když se jede kolem Břestu. Tady je to srážka nákladňáku s osobákem. A pozor, na policejní hlídku můžeme natrefit ve Štěpánově na Dolní. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Radio Metropole, víc muziky, víc energie. A dneska téma, které se týká prakticky každého z nás. Hesla v mobilu. Ukládáš si je do správce hesel nebo je máš napsaná někde v poznámkách? Správci hesel jsou dnes běžnou součástí telefonů i samotných aplikací. Pomáhají vytvářet silná hesla, automaticky je vyplňují a díky biometrice je nemusíš složitě opisovat. Jenže občas se objeví zpráva o úniku dat a člověk si položí otázku, dá se jim vůbec věřit. Právě teď se řeší nový incident kolem služby LastPass. Tentokrát ale neunikly samotné trezory z hesly. Útočníci se dostali k údajům přes externího partnera společnosti a získali například kontaktní informace uživatelů. Největším rizikem tak nejsou ukradená hesla, ale následné podvodné e-maily a pokusy vylákat přihlašovací údaje. A právě tady se ukazuje důležitá věc. Největší slabinou často není technologie, ale člověk. Ani ten nejlepší správce hesel tě neochrání. Pokud používáš stejné heslo na několika službách nebo pokud naletíš podvodné zprávě. Zajímavé ale je, že správci hesel jsou dnes bezpečnější než kdy dřív. Data bývají šifrovaná přímo v zařízení a moderní řešení často přidávají další ochranné prvky. Ať už používáš systémové úložiště

0: Odborníci zároveň doporučují zapnout dvoufaktorové ověření a tam, kde je to možné, používat autentizační aplikace místo SMS kódů. A ideálně také silné hlavní heslo, které nepoužíváš nikde jinde. Moje heslo do správce hesel je třeba celá jedna věta. Takže jednoduché shrnutí. Správci hesel jsou pořád jedním z nejlepších způsobů, jak si chránit účty. Jen je potřeba nezapomínat, že poslední a nejdůležitější bezpečnostní vrstvou jsme stále my sami. Rádio Metropole, víc muziky, víc energie, víc ochrany pro tebe.
1: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědnost Odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Můžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Večírky i velké firemní eventy. Forsberg.cz.
1: Děláme akce. Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Jsme vaše letní rádio, se kterým ani na chvilku nezažijete nudu. Moravské divadelní léto pokračuje na olomouckém letňáku a dneska se tady hraje klasika všech klasik, Sluha dvou pánů. A zítra tady bude britská situační komedie Natěrač. Začátek představení Moravského divadelního léta na olomouckém letňáku je vždycky od 19.30. Super koncert bude na Prostějovsku na Plumlově. V sobotu zahraje Ivan Hlas plus trio na Plumlovském zámku v Kamenném sále od 19.30 a Raková u Konice chystá dvojitou oslavu. Kdo bude slavit? Obec i zdejší hasiči. Bude Pěna pro děti, parkour show a také Honza Mlčoch s písničkami Karla Gotta. Tuto sobotu v Rakové u Konice. Budete tam?
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
8: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: dohoda s televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
2: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Jedinečná rodinná akce plná zábavy v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
6: Banana, papaj, papaj.
5: Omlouváme se, do vysílání se nám dostali mimoni. Říkají, že budou soutěže, focení, dárky pro děti za vysvědčení a spousta žlutého chaosu.
6: Bella.
5: A navíc celý den poběží v kině Cinemax předpremiéra nového filmu Mimoni a monstra. Setkání s mimoni v pátek 26. června v Olympii Olomouc.
6: Banana.
5: Více na olympiaolomouc.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Pokud pojedete do fakultní nemocnice autem, tohle je důležité. Nemocnice totiž bude měnit kontejnerové vrátnice u svých hlavních bran. Už totiž dosluhují. Práce zcela uzavřou pro veškerou dopravu vjezd Hněvotínská 1 od 29. června do 1. července a také vjezd v ulici IP Pavlova od 2. do 4. července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči, pokračuje pokles cen pohonných hmot v Olomouckém kraji. Litr benzínu Natural 95 se tu teď na benzínkách prodává v průměru za 39,20. Před týdnem byl o 60 haléřů dražší. O korunu 80 klesla průměrná cena nafty. Litr v Olomouckém kraji je za průměrných 35,60. Některým důchodcům dorazí v červenci peníze o den později, píše TNCZ, kvůli státnímu svátku, který je 6. července. Kdo má tedy výplatní termín důchodu v tento den, peníze bude mít o den později, tedy 7. Vlna veder trvá. O víkendu by mohlo být v České republice místy až 40 stupňů Celsia. Meteorologové proto vydali výstrahu před extrémně vysokými teplotami. Platí už dnes, kdy teploty překračují na mnoha místech i na 30 stupňů.
3: Extrémně vysoké teploty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Zároveň může docházet ke komplikacím zejména v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vlnu veder ukončí v pondělí 29. června studená fronta, vydala Jana Hujslová, Český hydrometeorologický ústav.
1: Sport.
2: České hokejbalistky mají před sebou na mistrovství světa v Ostravě poslední zápas skupinové fáze šampionátu. Jsou v čele skupiny a utkají se nyní s posledním týmem, Velkou Británií. Úvodní vhazování je dnes v 18 hodin 15 minut.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Na Moravě nás čeká v závěru pracovního týdne většinou jasná obloha, přechodně polojasno, nejvyšší teploty potom 32 až 37 stupňů Celsia. 1000

0: stupňů.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Bourá se v Prostějově na Kralické ulici. Jde o nehodu dvou osobních aut, která se dá opatrně objet. Nehoda je i na Sušilově ulici v Holešově. Tady jde o střet nákladňáku a osobního vozu a i zde se dostaneme. Pozor si dávejte taky na policejní hlídky. Právě teď kontroly probíhají na D640 směr Olomouc na exitu Vyškov a taky v obci Kotvrdovice na Blanensku. Na D1 směr Vyškov před exitem Hulín. Potom připomínáme nehodu nákladňáku a osobního vozu. Už se to ale došetřuje a projet se dá bez zdržení taky tímto úsekem.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u Podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
4: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
5: Potkejte tváře televize Nova.
4: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
5: S Kristýnou Kloubkovou.
4: A Martinem Pouvou.
5: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: jsme Rádio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché statistiky. Poslouchej ty největší bizáry, pikantnosti ze zákulisí a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop. Česko dneska brzy ráno vyhrálo nad Mexikem na mistrovství světa. Wow! Vyhráli jsme 5-1. Super! Fakt jsme vyhráli. Vyhráli jsme na rohy. Rohů jsme kopali 5, ano, super, jenom jeden. Alespoň v něčem jsme Mexičany porazili. Jinak na góly, no to už sami víte, to už byl úplně jiný příběh. Mexičani nás porazili 3-0 a dali Čechům razítko na letenky domů. Trenér Miroslav Koubek.
3: Protože výsledek krutej, u nás je hodně krutej, tak to asi byl náš svět zápasu nejlepší výkon, ale bohužel jsme nechali soupeře nás vybrejkovat. To byly situace, které se dali řešit, my jsme nevyřešili, tím se dostal soupeř do maximální pohody a v závěru jsme dali úplně vabank, tak ještě nás nastavení potrestal třetím golem.
2: Hodnotí trenér Miroslav Koubek prohru 0-3 s Mexikem. Ve skupině končíme poslední a balíme kufry. Nic na plát, příště to bude lepší a snad na další českou účast na mundialu nebudeme čekat dalších 20 let.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Energie, která spojuje dobrou věc. Zažijte skvělý rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v Olomouci. Čeká vás nabitý program pro celou rodinu. Skákací hrad, virtuální realita, soutěže o ledové odměny, pro rodiče relax zóna, stánek zdraví a samozřejmě výborné občerstvení i muzika. Celý výtěžek z akce navíc pomůže škole pro sluchově postižené vybudovat nové workoutové hřiště a výtah. Rodinný den a charitativní sportovní turnaj GBC Charity v sobotu 27. června od 9 hodin v areálu školy na ulici Kosmonautů v Olomouci. Více na gbc-charity.cz.
7: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Kapela Čechomor míří do Olomouce. Přijďte si užít letní open air odpoledne plné energie českých a moravských lidových písní v moderním podání a nezaměnitelné atmosféry. Čeká vás hudba, emoce a pohodová festivalová nálada pod širým nebem. Čechomor 27. června v S-klubu Olomouc.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Radio Metropole.
10: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u dalších zpráv.
3: Hasiči ve čtvrtek zasahovali v Prostějově. Dnešní zásah se dotkl průmyslového areálu, kam dopoledne vyrazily 3 jednotky. Podle informací reportu mělo jít o průmyslový areál firmy Mubea. Při požáru bylo evakuováno 60 osob a nikdo nebyl zraněn. Škoda bude podle mluvčí hasičů předběžně vyčíslena na maximálně 1,5 milionu korun.
2: Na Olomoucku je nová galerie. Dnes se otevírá v litovelské městské části Tři dvory. V jednom z gruntů tu vznikla expozice věnovaná malíři Františku Flasarovi. Jeho díla zdobí desítky rodinných domů, veřejných budov a kostelů na Moravě. Například v Olomouci zdobí jeho lidové výjevy Hanáckou hospodu na Dolním náměstí, píše o tom Deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Pozor na spotřebu vody v Hranicích. V současnosti jsou tu kvůli vedru povrchové vody na hranici sucha. Městský úřad Hranice vyzývá obyvatele k maximálnímu hospodárnému užívání vody na území města. Soutěžní úspěch olomouckých tvarůžků. Dukáty z Loštické tvarůžkárny AV získali první místo v kategorii sírové speciality v soutěži Mlékárenský výrobek roku 2026. Do soutěže se letos zapojilo 20 tuzemských výrobců. Smrtící zemětřesení ve Venezuele. Při dvou silných otřesech západně od Caracasu padaly budovy a zemřelo v noci na dnešek nejméně 32 lidí a 700 je zraněných. Česko oznámilo, že je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích.
0: Sport.
2: Český hokejista David Kempf NHL znovu mění klub. Washington poslal českého reprezentanta do Buffala výměnou za jiného útočníka. Buffalo bude pro českého forwarda v NHL už pátým angažmá.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Sluníčko dnes v Olomouci zapadá ve 20.58, naopak východ slunce v našem regionu přijde zítra ve 4.45. Víme, jak bude. V závěru pracovního týdne i o víkendu nás čeká většinou jasná obloha a tropické teploty, které se budou nejčastěji pohybovat okolo 35 stupňů Celsia ve stínu.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Bourá se v Olomouci na Pražské ulici. Jedná se o nehodu dvou osobních aut ve směru do centra. Dá se to ale projet bez větších problémů. Nehoda je potom taky na D1 před exitem Hulín. Západ taky zde se ale dostaneme. Na policejní hlídku potom pozor v tuhle chvíli na D1 mezi exity Hranice a Lipník a taky v obci Horní Moštěnice nebo na D55 směr Hulín za exitem na Pajedla. Před Moravskou Třebovou od Svitav potom počítejte se 17. hodinou se zdržením na čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
5: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Florcenter Holice vás zve do kavárny a motýlária.
2: Jupí, spousta exotických motýlů na dosah ruky.
1: Prozkoumejte svět pestrobarevných motýlů od kukel až po dospělé krasavce.
2: Motýlárium a kavárna v zahradním centru v Olomouci Šlechtitelů 6.
1: Ve Florcentru Holice.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
6: Potkejte tváře televize Nova.
5: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
6: S Kristýnou Kloubkovou.
5: A Martinem Pouvou.
6: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.

0: Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedině

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme čtvrtek 25. června a v září narozeninových reflektorů je dnes naše kolegyně, moderátorka Tereza Pergnerová, imitátor Vladimír Hron nebo herečka Pavla Tomicová. A svátek má každý...
2: Ivan! Přišel nečeká, nezván!
1: Ivanky srdečně zdravíme, zveme k dalšímu poslechu, v Česku je vás kolem 23 tisíc. Určitě tisíce a tisíce fanoušků má po celém Česku kapela Beatles. Dnes je světový den Beatles i den námořníků. Jsme na té správné vlně a na obzoru už vidíme další hudební příliv vašich nejoblíbenějších letních hitů. Je čtvrtek 25. června, vítejte na palubě!
0: Metropole právě dnes.
3: Radio Metropole.
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Historická budova Olomoucké tržnice se probouzí k životu. Do 3 let by mohla projít velkou proměnou. Nový majitel, který nevyužívaný objekt koupil, už totiž spustil přípravy na jeho oživení. Píše o tom Deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velká proměna v Kojetíně. Modernizací projde zdejší vlakové nádraží. Bourání stávající zchátralé výpravní budovy začne na přelomu roku a nahradí ji moderní objekt. Obnova čeká i nádražní kolejiště. České lesy, které zabírají třetinu území státu, trápí sucho a horko. Dle projektu Dendro Network jsou stromy ve vodním stresu. Na některých místech ani nezačaly tvořit novou dřevní hmotu. Hrozí jejich odumírání, píše o tom ČTK. Prezident Petr Pavel zvažuje, že se o post hlavy státu utká i ve druhém volebním období. V rozhovoru pro Seznam zprávy prozradil, že ho k opětovné kandidatuře motivují současné spory s vládou. Stávající funkční období mu skončí v březnu 2028.
2: Sport.
3: Čeští fotbalisté na mistrovství světa skončili už po základní skupině, to od nás víte. Umístili jsme se poslední ve skupině A. Šéf fotbalové asociace David Trunda k brzkému vyřazení podotkl, že výsledek ukázal tvrdou realitu stavu českého fotbalu. Vedení fotbalové asociace teď čeká hledání cesty, jak český fotbal posunout dál. Vizi má pro větší práci s dětmi a mládeží.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Pozor, biopředpověď je v pátek i o víkendu hlášená na 3. stupni, který představuje tu nejvyšší zátěž a ta je riziková pro kardiaky, astmatiky a starší občany. Tyto skupiny by se neměly příliš namáhat. Víme, jak bude. Zítra v sobotu i ve druhé polovině víkendu nás čeká počasí, kdy se budeme pravděpodobně všichni potit. Počítáme s tropickými teplotami okolo 35 stupňů Celsia ve stínu a k tomu nás bude většinou provázet sluníčko a jasná obloha.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Je tady 18. hodina, zdravíme na Moravské silnice a pozor si dávejte v oseku nad Bečvou. Kousek u potravin se vyšetřuje dopravní nehoda bez bližších podrobností, ale dá se tu projet v pohodě. Policejní hlídka je potom v tuhle chvíli na D1 směr Ostrava za exitem Lipník Loučka. Za Závřehem pak počítejte před obcí Olšany se zdržením na 10 minut a 15 minut se zdržíte taky, pokud pojedete z Nákla na pláž směr Lhota nad Moravou.
2: Rádio Metropole.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Random Flashback. Metropole.

0: nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
1: Obec Raková u Konice zve na oslavy 750 let obce a 140 let hasičů. V sobotu 27. června vás čeká koncert Honzy Mlčocha s písněmi Karla Gotta, parkour show i večerní zábava. Pro děti klauni, pěna a skákací hrad. Začínáme ve 13 hodin. Přijďte slavit s námi.
2: Strna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche-olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh nejčastější.

0: CZ.com.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema. S Radku, ahoj.
2: Zdravím posluchače a ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl. Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouších hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
3: Nechceš to fako z toho pajzlu?
4: Fako? Tak říkám já tobě.
3: To sedí.
2: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
1: Co je podle tebe symbol léta?
2: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí Kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny. A návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hana Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
5: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
6: Po druhý už to samou chybu neudělal.
2: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
1: Díky, super.
7: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
1: Co když nám tohle řeknou naše děti?
8: Quick? Nuže, akce!
2: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
8: Tady?
7: To bylo perfektní!
2: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se ne úplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
1: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie Po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Opatruj se.
2: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
9: Radio Metropole.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový

0: Agenda s televizním programem Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS ticket anebo na kiosku v Kempu.
6: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
7: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
1: V Moravě nás čeká v závěru pracovního týdne většinou jasná obloha, přechodně polojasno, nejvyšší teploty potom 32 až 37 stupňů Celsia.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Pozor! Velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
1: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Tak to máme nanuky, ledové koule, bazény a sprchy. Ano, i takhle se v tropickém počasí osvěžují zvířata v zoo na kopečku. Píše o tom Olomouc.cz. Olomouc taky chystá v Nemilanech stavbu sportovní haly za 236 milionů. Další informace pro nás má Report.cz. A co řeší nové vydání týdeníku Hanák? Je to válka o hokejový Prostějov. Dva kluby, jeden stadion a ve hře spousta peněz. Hokejové fanoušky napadá jednoduchá otázka, co je vlastně cílem? Rozvoj hokeje ve městě anebo vítězství jednoho tábora nad druhým? To a mnohem víc nabízí Hanák, který vychází každý čtvrtek. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě. I've learned to embrace the dark. And now every

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: večírky i velké firemní eventy.
1: Forsberg.cz. Děláme akce.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, posloucháš Rádio Metropole, víc muziky, víc energie. A dneska téma, které se týká prakticky každého z nás. Hesla v mobilu. Ukládáš si je do správce hesel nebo je máš napsaná někde v poznámkách? Správci hesel jsou dnes běžnou součástí telefonů i samotných aplikací. Pomáhají vytvářet silná hesla, automaticky je vyplňují a díky biometrice je nemusíš složitě opisovat. Jenže občas se objeví zpráva o úniku dat a člověk si položí otázku, dá se jim vůbec věřit. Právě teď se řeší nový incident kolem služby LastPass. Tentokrát ale neunikly samotné trezory z hesly. Útočníci se dostali k údajům přes externího partnera společnosti a získali například kontaktní informace uživatelů. Největším rizikem tak nejsou ukradená hesla, ale následné podvodné e-maily a pokusy vylákat přihlašovací údaje. A právě tady se ukazuje důležitá věc. Největší

0: používat autentizační aplikace místo SMS kódu a ideálně také silné hlavní heslo, které nepoužíváš nikde jinde. Moje heslo do správce hesel je třeba celá jedna věta. Takže jednoduché shrnutí. Správci hesel jsou pořád jedním z nejlepších způsobů, jak si chránit účty. Jen je potřeba nezapomínat, že poslední a nejdůležitější bezpečnostní vrstvou jsme stále my sami. Rádio Metropole, víc muziky, víc energie, víc ochrany pro tebe.
1: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Hola, tak už je to tady. Každý čtvrtek vychází nový týden.

0: televizním programem. Regionální noviny Hanák vychází vždy ve čtvrtek.
1: Odstartujte léto na Plumlově na prázdninovém otvíráku v Kempu Žralok. Na úvod zahrají New Heaven a Koblížci a vystoupí také Vojta Kotek s kapelou Dis. Skvělé občerstvení u podhradského rybníka. Prázdninový otvírák v Kempu Žralok na Plumlově. Tento pátek od 5. Vstupenky na SMS Ticket anebo na kiosku v Kempu.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
2: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky.

0: Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: První letní týden pokračuje a při červnových a červencových vedrech se můžeme schladit v klimatizovaných kinosálech moravských kin. Premiéry tohoto týdne za naše filmové experty představuje Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema. Radku, ahoj.
2: Zdravím posluchače a ahoj Lukáši. Tento premiérový týden je super. A to z mnoha důvodů. Kromě toho, že je školní rok u konce a začalo nám léto, což by samo o sobě skoro stačilo, máme v kinech novou premiéru ze světa DC, Supergirl. Epická mezihvězdná výprava za pomstou a spravedlností nám ukáže, jak se z nepřáteli popere místo Supermana, který i na padouši hledá to dobré, méně známá Supergirl, která pro padouchy žádnou omluvenku nemá. A ještě má jazyk ostrý jako břitvu.
3: Nechceš to fako z toho pajzlu?
4: Fako? Tak říkám já tobě.
3: To sedí.
2: Film uvidíte v kinech jak z titulky, tak v českém znění.
1: Co je podle tebe symbol léta?
2: Pro mě bylo léto vždycky spojené s táborem. A neznám snad nikoho, kdo by žádný tábor nezažil a s ním často i první lásky. S dokonalým načasováním tak přichází česká komedie Po večerce, která sice není o první lásce, ale o té největší určitě. Film se odehrává v prostředí letního tábora, kde zaskakující vedoucí Kráťa v podání Vladimíra Polívky čelí návštěvě z hygieny. A návštěva se nečekaně protáhne. Další role stvárnili Václav Neužil, Hanna Wagnerová nebo Ondřej Pavelka.
5: Tak já bych teda zůstala, jestli si to u toho ohně myslel vážně.
6: Po druhý už to samozřejmě neudělal.
2: Tenhle film vás zahřeje, naladí na léto a probudí ve vás nostalgické pocity.
1: Díky, super.
7: Mami, tati, jsou prázdniny a my se nudíme.
1: Co když nám tohle řeknou naše děti?
8: Quick? Nuže, akce!
2: To jsem si záměrně nechal nakonec, protože tady máme jeden velký žlutý návrat na stříbrná plátna a vrací se nám opravdu velcí oblíbenci Mimoni. Tentokrát ve filmu Mimoni a Monstra. Do kin vtrhávají jak jinak než velkolepě.
8: Tady?
7: To bylo perfektní!
2: Všichni ví, že Mimoni nejraději pomáhají padouchům a když už žádného nenajdou, pokusí se padoucha vytvořit, což se neúplně podaří. Tenhle film neslibuje nic jiného než hodinu a půl koncentrované zábavy a smíchu.
1: Děkujeme, nový Mimoni, česká táborová komedie Po večerce a také ségra Supermana, tedy Supergirl, jsou letní filmové premiéry v našich kinech a za filmové experty dostal slovo Radek Krojciger z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Opatruj se.
2: Díky za rozhovor, Lukáši. Přeju všem posluchačům krásné léto a nezapomeňte, že klimatizované sály kin jsou kromě vody také velmi osvěžující.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Historická budova Olomoucké tržnice se probouzí k životu. Do 3 let by mohla projít velkou proměnou. Nový majitel, který nevyužívaný objekt koupil, už totiž spustil přípravy na jeho oživení. Píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Velká proměna v Kojetíně. Modernizací projde zdejší vlakové nádraží. Bourání stávající zchátralé výpravní budovy začne na přelomu roku a nahradí ji moderní objekt. Obnova čeká i nádražní kolejiště. České lesy, které zabírají třetinu území státu, trápí sucho a horko. Dle projektu Dendro Network jsou stromy ve vodním stresu. Na některých místech ani nezačaly tvořit novou dřevní hmotu. Hrozí jejich odumírání, píše o tom ČTK. Prezident Petr Pavel zvažuje, že se o post hlavy státu utká i ve druhém volebním období. V rozhovoru pro Seznam zprávy prozradil, že ho k opětovné kandidatuře motivují současné spory s vládou. Stávající funkční období mu skončí v březnu 2028.
1: Sport.
2: Čeští fotbalisté na mistrovství světa skončili už po základní skupině, to od nás víte. Umístili jsme se poslední ve skupině A. Šéf fotbalové asociace David Trunda k brzkému vyřazení podotkl, že výsledek ukázal tvrdou realitu stavu českého fotbalu. Vedení fotbalové asociace teď čeká hledání cesty, jak český fotbal posunout dál. Vizi má pro větší práci s dětmi a mládeží.
0: Rádio Metropole.
3: Na Moravě nás čeká v závěru pracovního týdne většinou jasná obloha, přechodně polojasno, nejvyšší teploty potom 32 až 37 stupňů Celsia. V tisíci

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole a dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský, jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když ji posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti přineseme hned na Metropoli.

Tady je tvoje metropole. A tahle holandská dvojka, i když to má v názvu, není nemocná. Naopak, jejich hudba ti dá pořádnej šťouchanec. Sick Individuals přinášejí taneční rytmy, co tě nenechají sedět, a melodie, co se ti vrátí i ve snu. Jejich styl je mixem energického EDM s kapkou popu, takže je to jako když ti dá kamarád kofein v podobě hudby. Jestli chceš něco, co ti rozproudí krev a zvedne náladu, tak je to jasná volba. Zůstaň naladěnej, na Metropoli toho bude víc.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.